0: Rasistický.
1: Cesty.
2: I někoho. A je rasistický. No vid.
1: Dungeon Master.
2: I ně.
1: Ty cesty.
2: I někoho. A je rasistický. No vid.
1: Dungeon Master.